Ami viti sem tríteg ternar ján Pnaf salgvæð papri Ak mi eši ar mæk ar vysku Und am roinien vil dan stæn Tráðu kóðu nór ar reyðu vil